0: Dżensa je sjatého Jana, to sima miža praju, a s tym je wona tiž zakončena sezona Romaka. Kajka wona bije, no to budu nam burja zavešte hišče rec, ale snano so tun, aber tamne tiž praša kunc Romaka, a to na dňu sjatého Jana, što šlinčika ješ tradícia, nie to ma rzy biologisku pričinu, rostlina ma so svunca s tym tiž mocu nasrybač v přichodných dniach, mesacach, so bekletu tež za so dosť romaka zakúždeho sedavo na tala. Liečnú, abo tež zimský spa, liečný spa, so sekežovská rozselinia tež vopravdu zaslúživa je. Tu už môže mírne moce čerpač a nás znova klitu zaso zveselič. S tým je na pošeščích, što je hevák nového z našej domizny. To vie Katka Pyplec.
1: Serbski rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Šulario na serbskih šulach maja tutun tudžin skročenu vúčbu. Miesto 45 menšinskih sa jenež pohodžinske šulske hodžine vodmivaja. Napšikvat na vyšši šuli Vorklice. S tým sú šie předmety zaručené praj navodnica Diana Šoučina. Na budyskim serbskim gymnáziu maja miešincu mies skročenými hodžinami a kuncom po 6 hodžine, tak direktor René Jacvok. Navodnica Radvorskej vyššej šule Diana Vočerjova zdieli, že maja šulario celý týždeň po 5 hodžine svobodné. V Ralbicach sme štvrtk a piatk po druhej hodžine skročenú vúčbu. V Slepom je so šulské viednictvo za skročenie šulskej hodžiny za tutun týždeň rozsudživo. Všetky naprašované šule dodáča, zo všetne aktuálne rozsudža. V obsedžerie radvorského rodu Floriany Heilbronnery je so včera bronzová tafla nemskej založby za pomník o škyt přepodala. Ona má financiálnu podpieru založby při ponoviniu rodu dopomínač. Privátni daričelio a vúnožky loterie Glücksspirale sú ponovinie jednače historických voknov zmožnili. Cokonie je so 5 000 eur za to darivo. Radvorský rod je jeden z 880 pomníkov škytaných objektov nemsky, ktorýž sú ze spichovaniu profitovali. Na Vorklečanskej kupie je kôr lípa včera večer pred nečisto a 86 zjavnú prúbu převied. Na přeprošenie Vorklečanského viesného tovarstva zaspieva kôr pod hovým nebiom najšelakoryše serbske štučky. Na poslední probie do lečnieje přestavky predstaje kôr tradicionálne a moderné serbske spievy. Mies nimi bychu napríklad Nichtu nebie smáčerie, kovády z Vúžica a tiež předčelio skupiny Daisy Dogs. Vo zastaranie hostčí staráše sa Vorklečanské viesne tovarstvo. Okres Budošín zeselňa svoju peniažnú podpieru za zamieruje zviazk Vúžiska jezorina Sakska. Za leto 2027 sa dohromady 380 000 eur z popvatku k dispozícii staja a za 2028 nemale 320 000 eur. Zamieruje zviazk koordinuje turistické vúviče Vúžiske jezoriny a pomá pri marketingu, vúvivaniu infraštruktúry a regionálnym zromadnom džele. S vyšším finančným angažemangom maja so přichodne za pomocou spichovania väčšie projekty zvoprožiť. Na letuším sympóziu tovaršnosti za vúmiostvoje slidženie v Írske vopčili so tutun týdžin serbska vúmiorča Karoline Krautzec. Téma reka tunras, kak so vúmiostvoje slidženie s menšinovými rečimi rozestaja. Krautzec pokazuje svoju instaláciu Rič, kýž zabíra sa s tým, kak je so serbština je svojbie přes Brunicu zubiva. Vúmiorča rysuje přesedlenie svoje pravúky z vojorovského regiona do Delnie Vúžice a potom do Hornie Vúžice. Povedá vo vopkadne serbštine z kotrejšie votrostva a vo svojich tučasných pracovaniach svojim dečom hornoserbštinu naučiť. To bych upoviesť, že kotrež namákače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme zase raz dosť a nadosť svonca k tomu letnám ročelu a vostanje sucho, žive sliebro stupa bielu dňa na 33 stopňu, tak na meteorologuje viesča. Dále vostanje hač do nedele převážne svunčne, poprodže jara letne tropiske vedro co nimale rec, kúžu džen byva hod. Čoplišo, nedželu viesče na meteorologu a samo 40 stopňu. Nezabúčte si tu iš na škyt pred svuncom, najlepie kobok sadič a tiež ešte niešto na kožu namazač.
0: Abo naoči to tiež modiste, no celé vážne za oči tiež. Na drohách všetko dere beží, bryskače, žiadne tu neuľadám s fujským systéme. Tu iš vám dobrú a viestu jezbu jeli nešto popuču napadne. Myslíču na to ráde. Přes četú funkciu našej damotnej app MDA Serbia abo zazvonče to da skrotka tu da budešina. Budešin 37 400.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 poda po šeštiche. A to je Anna-Maria Brečnerec tu serbským rozvozu.

Doktor-Taste. Votem Sonny, lečeč po nebju. No a ja, mitko, rjane poskyt zawarski, šmenuje so novosče ve vobrazach. To šak je náš poskytk, so nesvršiče noš poješče, ale možeče tež rade vuladač. Vabime rade tež tutimi temami reporter Rojo a reporterki pobychu z kameru, například na kluštorským svedženju Pančicach Kukove. Dále máme za vás tež vobraze konstudženského dudakového festivala Slepoms přijotovane a poladneme do Kruščic, když je so vubiedžovanie koniacich zapšahov při Fulke Cvorce převedlo a horeka jednoče, tam sú maturanča svoje vobstače. Aby ja vosvedčili maturná sviatočnosť, sme za vás zapopadneli z kameru. To a hišče veľa viace namakáče na našej internetovej strane, našej dámotný app MDR Serbia. A tu ešte dalších poskytkov tam tiež namakáče. Kaž dječace vúsevania serbskú hudžbu, šudže a přeco môžeče si tam deles čanečná šmoratko, podcasty nedenišich vúsevania, tute nádenice tiež ARD Sounds app a to šo Jack Kuano, rozhlasovú popfatky bez vabenia a dalších vúdavkú. To môžu vám na každý pár doporučiť. Si tuto poskyt k ľubič dačnú a močná generácia, tá namaká naše novosti v obrazách tiež na Instagrame alebo na Facebooku ako krutku videovú sekvencu. To sa tiež zavešče přes informácie z domizny Kytro Viesela.

0: Stockal je votliča opraša, so boši lebelt hrsta tu, serbskim rozvosu, a snano čakače tiž v, nitko krotko došeščih, na naše nabožne svoo.
1: Nabožne svoo.
0: Tute ma dženca rano Pavo Birt z Zwei Brückena.
2: V tutem tiđenju reču v dobrých počinkách človeka, dženca vo virje. Susodina mi raz praješe, zo neviri. Ja je prajoch, zo to neviriu. Kujžde človek viri, prašenje je vizo, do čeho viri a vočo so jedna, a hač je to k viri k mane. Do politiske strone virič je hotove nerozum. Kajž je so tým pokazalo, kých sú napríklad Hitleri, Staliny, virili, abo netko Trumpy, abo Putiny. Ja tu nepraju, zo je víra do Boha núzna. Tež misionstvo mieše a má so prašeč tač, hač je so z víry a do víry do Boha stavo. Štož je so na svieče, v imenie Boha načinivo. Viera so spúšťa na dobre moce, kýž nás vulkotne vobdavaja, kajž je to bonhývo v uprajivu.
0: To praj Pavo Virt z Zwei Brückena na doku a tež zamovitosti serbského vosadného zjazka. Peč menšinou do šeščiche Atelis Rindlindnerec nás ešte raz zveselí. S tým, zo nám vopspiva, rajnče zéria, kýšak sú hižo pomohu skáželi svonco hižo svoju covú moc pokaza. A nás poran nám porne zatepí, tyž dženca zasorano.

0: jedne noc bez kundforu, to by tiež do štrenje bylo 6 menšinov, da tam 7 pošeštich je ve Vojorecach a v okolinie. Sorunie Horco diskutuje vo sledovací vieci plahova truskalco nohce. Zona jeho polu džiči pod 12 letami truskalco ščipaja. Ale nic, dokáž ma nešto prečivo džičom, nie smože tiež, što so môže tiež nažepak internet, tuž to médiách vumetuje, nie, vun nohce džiči na svojich polách, dokáž chce svoje rostliny škýtač. Přeco zasa minúci, niekýč buja starší pri ščipaniu na svoj dorost a potom tutem je s rynkami skakaja a rostliny a sad skoncuja. Tež serbský rata Matias Domania je vo podavkách svyšal, vun apeluje prošče na starších si svoje zamovitosti tež vedomi byč.
1: Also, po nás džiči absolutne žan problém nejsme. Musel veselými pri džiči na pola. To je než o tom, že tež neke džiči vuko teptaja na tých truskavicách, vuko metaja a so nedžaža. To je ten problém, ale kaj pajne. Ze stom hač še nekše žane, mu sami še žane probléme na polu nejsme mili, ale to je kaj šuđe, tež starší nekak na to kečbuja, to šo
0: poradkujo. No, šo poradkujo. Po takým to prajmatia z domania z Huska ve Vojorecach však tam v okolíne so rune voci idejšie téme diskutuje. O tom sa vám rune rozpravili tu serbským rozvosom.

0: Kak so horca ta naskut vuskotkuje, votem je rune mirčim benk rozpravjau, no a krutko, po na posedmi chcemo z katku votem porečeč, kak so horca ta tiš na naše čivo vuskotkuje. Doto pak, so vie ljube dječi, z čivo je za vas Rajnči postro.
1: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, prašej so.
2: Máme ju doma čítač, ale tež v šuli.
3: A tak, haj, to sluša do vúčby serbsčiny. Môžu ti pak rec, za to ve vyšších letnikách tak dále bunže.
2: Ale mama dá si to la trúde knihy od nekajkých vosobov prečítač.
3: To trichy. Ona má taký online-nový přístup za portál, na ktorom sa také prečítanské dataje romadža. Ale serbske knihy tam jako audiodataje nemajú.
2: To pak je neférne, abo?
3: Je, kaž je. Přes to sú starší šulore husto horša, dokáž má vše možné serbsko-ryčné knihy vopravde čítať. Nemce šulore vúžia rady možnosť si vyste knihy celé jednore prečítať štať.
1: Vítaj taj.
4: Buď strojený, Lexio.
3: Vítaj k nám.
1: Mataj den sa temu knihy?
2: Haj, ja dobu v serbštine čítač knihu Rivko od Jurija Prizana.
3: A tady chceš vidieť, hač ma nichtu dataju, so by si ju prečítať štať mu.
1: Idea je prima. Hodí so do dženstnišieho časa, ale tajke narovanie knihy Rivko nedáva.
2: Okej, daju dočítam. Sme v šuli tohle ižo zromadne započínali.
3: Staj hižo raz vo tem přemyslovoj, keľko knihu na sviče máme?
2: Kak da ty na to přinžeš?
3: No haj, kúži leto sa tohle knihy vudavaja. Tyž serbske sú podľa. A nedávno bojdaše mi Hannes, že je loni dohromady 760 knih odčítal.
2: Hannes je loni 760 knih odčítal? Nímá davun žané druhé nalouky.
1: Prašenie so mi ľúbi, ja samo. A netko chceš viedzieć, Josefina, keľko knihu je so hač dotal na svieče vúdavo?
3: Haj, a hač máme na svieče jace knihu abo jace človeku.
2: Snano je runie telko knihu, kaj šeš človeku na svieče. Ja mám jenež jednu najľubšiu knihu.
3: Ja pak mám jacere.
1: Dobre prirunovanie. Po takým, keľko ľudí tu chvíľu na svieče máme?
3: Honio a deno Serbia sú 60,000, so písa.
1: To je hižo švárna ličba, haj? Na celom svieče bydli tu chvíľu přes 8 miliardov ľudí.
3: A knihu? Kúžda kniha je nož junu ličená?
1: Knihou je celé jasné minie. Okolo 200 do 250 miliónov knižných titulov, to sú sej vedomostnice vysči, pričímž so letne přes 2 milióne přidružitej.
3: Na to môže Hannes vodňo a noci čítať.
2: Ale ja duračo kopajn curač.

0: Si znadžiomne su tež auta zavieštene, kýž su paduchy pokranili a policia je ich lepiła.
1: Policia z G.
2: Zastanice su pondžele popodňu na a 4 Toyota s polským čísvom vuladali a tuto čísvo přeprovovali. Jako šofér zastanikov vulada stupi na pónové pedál, jeho pak mužachu při autodrovom odpočnišču Hornia Vúžica potom dohonič. Tam so ich podľad tiež v obkruči, tuto autobus 4 dne prede v Severo-Rynsko-Vestfálske pokradnjene. Cia 30-letného polského vodžaria na kvilne zajachu. A jen už deň pozdišo, včera potekým je policajská kontrola znova padústvo auta od kočmua. Kontrolovali sú na parkovanišču pola horního vujezda. Kia, kýž si dokvadnišo v obľadachu, by sa v Hesenske pokradnú. Tyž tu sú 41-letného polského vodžaria najprv raz sobu zali.

krótko do cibidl gynasodomie. No a tunle problém, my jak sobotu nakvasu šunové žana mobilna sič, a to runi na onem dňu, džiš ma Niemska druhu rú svetových mištostvo. Ale što si chceš, Niemska ebnt. Abo, vujky prašak, vod džensnišeho môžeče vaše zvoby zadvilova nepačere, abo, zajštoši špieco vo lipšu mobilnu sič, direktne na Sakske hospodárske ministerstvo svač, oni chci da menece rade vedieť, že Sakske je mobilna sič špatná, že mieli hišče pomhač, vutvarič a tak dále. Jeden týdžen druho hač do 1. júlia môžeče se šmuratkom silnošť vaše je siče mierič a rezultat ministerstvu svač a to přes aplikáciu, kýž ríka kečbu mobilfunkček. No a tak môžete pomhať, zase džire mobilne sveče platája a to s pomocou kečbu aplikácie mobilfunkček. Tam po takým mirič celé jednore viesto čas menšinu neká, kak silná je vaša sveč a potom sú informácie odpovedne dále z čelu. Po takým pomhať ráde zamulite šunové abo horkách dobrú, štabilnú, mobilnú sveč natvarič.

Svetoznatý hit z leta, džiat na čisto, ci a vosom džesač. A my tam pokukneme našich pokývach do Dživadva. Tam vítaja menujúce na casting za dječace Dživadvo. A to na tým môža sa vobdžiliť. Dječi starobe 9 do 12 let na castingu za serbske dječace Dživadvo. Tute je dženca popodňu od napocioch do napopečích. Nic na casting, ale na volleyballové tréning za pospytanie sú mode žony, modostní, vútrobne vítané žonské mužstvo Viktorie Voklice pyta nové rajaky vúspytač. Môže česo dženca večer šeščich ve voklečanskej športovni. Dženca so Kulovská mieštanská rada skáďuje dženca večer sedmich tamnýšie Kulovské sedaní. Kulturna fabrika ve Vojorecach chce s vami do vjezdu pokuknuć profesor Benz, prezident Mezinárodneje unije astronomov, vám tam vo svetnišću přednošuje a to dženca večer ve vosmich. Dále vostaneme ve Vojorecach, tam vitaja vas juce na dživaničku tykania pačerio za vojerovsku rejovansku drastu. Všetci zájemci sú vítani júce od 4 do 7 v domovinským dome ve Vojorecach. Sonja Rejarjová vás tam povítá. A júce ste tiež dve gmenské ráže. Ve Vásku zetká so Rajbičanská gmenská ráda júce večer 6 v tamnejším tovarstvom dome. A v Horkách skáďuje so Krošťanská gmenská rada a to večer 7. júce gratuní Horčanskie voňovie vobory.

0: Elsass, rocha mi Jörg Weiselberg, serbskim razmasu šišč, menšino dosede mich je. A poezas rocha mi, hoj, dosta zauše tež politikare, prajboj, respektivne vužiska hala. Tam bych umenuce v rocach znataj politikare s hoščom, Gregor Gysi a Martin Sonneborn a Lausitzwelle bis so znimaj na Interview Zetkava Katka. Das ist ein Interview na YouTube Vlogblad, aber gotrim ždische nevočakovano razu tež vo nas Serbo.
1: Und Ratoka je so politikari umenujce prašava, kak byste k tomu stavej so k Serbam vuznač, a što by to přinieslo? Gregor Gysi, veleletný politikov strony Levica a predetýž frakcijský předseda z jaskovým semje, je na to votmoju, že by potom jeničký Serb z jaskovým semje byl a zdobon vun vopšaruje, kajž intervjuje praj, že Serbia tu chvíľu tam zcova zastupené nesú.
0: Škoda, škoda, škoda, ale vieso to nedá so tak lohce zmenič, abo?
1: Celé pravie, Gysi je pak tu na dánsku menšinu Šlesvigsko-Holštenske pokazal. Jich strona je šako od 5% skoho pravita usobodžena a sedži tohodla z jaskovým semje. Von rekne, Serbia muli, debuchu svojsku stronu založili, teoretisce toho runja spytač muli, přestajku svojsku menšinu stronu politiske zastupnictvo na z jaskovi runine docpič.
0: A to ani raz na komunálne runine tak pravje so nes ze šlachči. Gregor Gysi, haj, až to meni Martin Sonneborn, nokto Mokišak je znate od satiriske strony die Partei.
1: Europske zaposvans a předseda runje tute je strony, je to šo s veľa humorom komentoval, poje daš žortne, so je hižo vo tem rozmysľov, so jako Serb uznač, a so tež hižo raz vo stronje Serbo, Partei der Sorben, PDS, kaž von praj rozmysľovali, nimo toho von rekne, so je Serb ve utrobje, aby samo rade předsedstvo, tak je serbske strony přeuzačcu.
0: Vutrobne přeprošenie po takým, a što smiatež vidžal z delne vúžice, so tam strona Die Partei bezdvila tež ze serbským vabenjom vabi, tam ste teko kajš, što už môže to čítač je čvon, abo sobu stav, karkaše, hej, takým, tam sú serbsce vabili, čvon, napřečivno boja, abo nekak, no, resistance nekak tam ste ešte, dere. Po takým rozmova s Mikničkom politikare Gregor Gysi a Martin Sonneborn. Stal sa v intervjue z Lausitzwelle z Gila jako Serbaj pomienovavoj respektívne sympatie vupravivoj k nám Serbam. Votem sem skatku krotka porečal.

0: 2012. Ona tak daleko bije. Europeada tu domizny ve Łužice kajki to čas 7 hodžin a cínače je ročo do reality a starši ju zabešče znaja naval papierko, kotrež dječi předovšim ke konci a pon zasoke z počatky šulského leta sobu domoj přinesu na zbožo husto dosaha, když jeno šmač abo nan podpisa. Kak to nelepje serbs zvúradnič, no o tem nam netko rozpravia a rozmysluje reče spytnica doktor Sonja Velková.
1: Rečný kúčik v serbským rozhlasu.
2: V serbských šulách přibíra podiel šulerjov, kocíž od doma serbsce nerieča. Oni pokážia zväčša z nemskorečných abo rečne miešaných svojbov. Nedávno som vo tutých svojbách čítala, že v obkneži v nich je nož jeden staršíský džil serbščinu. Je to zase formulácia, ktorýž je nemčina kmociva. Zakvat môže jenož byť slovo elternteil, štož mení pak nána, pak máč, nekajkého džišča. Menovaný odpovednik staršíský džil nemám zaradžené, však nejedná sa o nekajký džil, kýž má staršískú funkciu, abo kýž je za starších, kýž je to napríklad v jazbe staršíský večok. Lipedre prajme, zodže vojenoho ze staršeju. A hač runeš stejí tu ličbnik jeden v muskej forme, môže taj s tým nan abo mač menený byč. Serbske slovo starši, respektívne starši, kryje sa ze stopňovanej formu adjektíva staré a vúžívame je ako pomenovanie za rodičelu jenož v dualu a pluralu. Když pak votrosče dičo jenož znanom abo mačerju, potom nevutvorme račo žaden sam kubvace staršiski džil, ale pomenujme cele konkrétne, vo koho so jedna, vo samokubvacu mač abo samokubvaceho nana.
0: Praj reče spytnica doktor Sonja Velková. Tu serbským rozhlasu bydl knabosom je.

Sredu 24. Smážnika je dženca, je 7. jana. A s tým je tež dojšť do přivjorku, tradíciu, nabožku. Napríklad maja na 7. jane kvietky. Vose by tu hojensku moc. Tak si ľudžo v janovej noci z dževečelakých zelo kvičele sčípaja. No a vinčky z toho vyjakotrež si potom cive lieto zdžerža. Nede sú tež virili zo sojanskej noci paproč, ním se farnkraut zakčiva. Štujštajke kčenie namaka, a si je zeščipa, môže peča zrozumič z to, što zvierata takle povedaja. No haj, při tutej horcoče, zaujšte jachcu kutk, jachcu vodu, jachcu vokvodnenie, tuž vám riane džin, všetkým janam, daj bo zboža kmeninam, sedom hodžin, Lidom 20 je, to je Mirči Metzlich, kýž nám tu netko zaspíva tu serbským rozvosu.

Došak, tyž zavešče znaječe, pod beži, svunčko, smali, a kapka voda, haj, to je duo za dušu. Tak nečujeme se, nož my tu ve Vužice, nie po cem sveče ľudžo sa rúne poča, a tyž vo sebe koparjo z Európy při v svetových mištostvách, kýž na trauniku při tréninku kytro sa poča, nie sú tu te temperatúry v USA sva tak zvučení, viace od 43 Celsiusa stopňu menúce, stopňu Celsiusa maja tu kvíne tiež v USA. Zbožovničí, kýž maja svoje ry na tutých svetových mištostvách v Atlante, v Dallasu alebo Houstonie. Tute stádia sú menúce, hej, môž rájť, pre vúľke rádžené kvôdžaky. Při rie Niemska, prečivo Curaçao, je to snáno napadne, bo cicha stádiona by kompletne zaurená a klimatická príprava je cibé stádion na príjomne 22 stopňu Celsiusa kvôdživa. A neladajú toho maja, tohodla hýšče pitné přestavky Vabenia Fenkudla. No hej, tu nabo tamne ani takú klimatickú přípravu na džile nima, tamni maja jún zaso za 100 000 v naddimenzionálnych kvôdžakách, stadionách, tam daloko preč Americe. Nedom z čiu ja tu informácie z Vužice, ale krotka přes vúky hat a potom zaso vročo.

Před viace hač měsacom je so zore cu dom sypnil, ci ľudži přisupitým živenie přisadžili. Dvaj poladne je policia namakava a nitko to kriminálno-techniske přepytovanie je zakončené a pokaza, zo je pfunová explózia z vujky viestošťu přičina, zo je so dom sypnil. A nitko chcedža namakane džile pfunové instalácie při Ličaku jako CD-model zromadže sadžič a tak vusledžič hač ješ tu nešto při tutej připrave zmenil, manipuloval. Rone to však policia voby maj podladne maj vumietuje, zo su znano samokoporové rove vopškodžili. Spore kriminálno-policajské dživoto je, vážne však je, že sa tajka tragédia hižo nevospetuje. Što sú zastonice z našej domizny zdžilili? Katka, nám to nedom zvíma tu serbským rozbosu.

0: Polícia z Džili.
1: Zastojnice su pondželu popodňuna a 4 Toyota z polským čísvom vuladali a tuto čísvo přeprovali. Jako šofér zastojnikov vulada stupi na pfunový padál a smališe preč jeho pak možach upši autodrovom odpočnišču Hornia Vúžica dohnič. Tam so ich podlad potom tiež v obkruči, tuto auto bu 4 dny prede v Severo-Rynskově z Falske pokradnene. Cia cicučilitnoho polského vodžeria na kvinie zajachu. A jenož džin pozdišo, včera potekým je policajská kontrola znova padústvo auta od kročmua. Kontrolovali su na parkovaništu pola horního vujezda. Kia, kýž si dokvadnišo v obladachu, by so v Hesenske pokradnu. Tyž tu su 41-čilitnoho polského vodžeria najprv raz sobuzali. V nadženecach nimsce Nadelwitz, štož mjestom do Budušina svuša, je 14-letný kolesoval druhu přepričiv a přitem BMW přewidžav, kýž by předje zbumil. Po zražce so hulc pěši vocali, jeho pak su potom namakali. Skytro v obtrite maj koleno maj drie, ale hevak šoky. Tyž 18-letná vodžarka BMW a nebu zranena. Stružile pak a 10 € škody je z vostachu.

0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошай со!
1: Маме ю дома читач, але теж в шули.
2: А так, хай, то слуша до вучбы сябщины. Можу ти пак рец, зато в вишых летниках так дале бунже.
1: Але мама да си тола труды кни, вот некайкіш в особу пшечитач.
2: То трихи. Вона ма такі онлайновый пшіступ за портал, на котрым со тайке пшечитанске датайе ромаджа. Але сербске кни там яко аудиодатайе нимая.
1: То пак є неферне, або?
2: Є, каш є. Přes to so starši šulore husto horša, dokež má še možné serbsko-rečne kni v opravdu čítať. Nemce šulore vúžia rady možnosť se viste kni celé jednore přečítať štať.
3: Vítaj taj.
1: Buď strujenú, Lexio.
2: Vítaj k nám.
3: Má taj deň sa tému knihy?
1: Haj, ja dobu v serbštine čítať knihu Rivko od Jurija Prizana.
2: A tady chceš vědět, hač ma nicht tu datajú, so bys ju přečítať štač mu.
3: Idea je prima. Hodí so do dženstnýšieho časa, ale tajke narovanie knihy Rivko nedáva.
1: Okej, daj ju dočítam. Sme v šuli tohle hižo zromadne započínali.
2: Staj hižo raz vo tým přemyslovoj, keľko knihu na sviče máme?
1: Tak da ty na to přinžeš.
2: No haj, kůže lito se tohle knihy vydávají, tyž serbské jsou podle. A nedávno bojdaše mi Hannes, že je loni dohromady 760 knihy odčítal.
1: Hannes je loni 760 knihy odčítal? Nímá tam on žádné druhé nároky.
3: Prašeně se mi lůbí, já samo. A netko chceš vědět, Josefina, kelko knihy je so hač dotal na svěče vydávo?
2: Haj, a hač máme na sviče jace kniu abo jace čujeku.
1: Snano je runie telko kniu, kajž ješ čujeku na sviče. Ja mám jenž jednu najlubšu kniu.
2: Ja pak mám jacere.
3: Dobre přirunovanie. Po takým, kelko ľudí tu kvilu na sviče máme?
2: Honio a deno Serbia sú 60,000, so písa.
3: To je hižo švárna ličba, haj? Na celém světě bydlí tu kvílu přes 8 miliardů lidí.
2: A knihu? Kůžda kniha je nož junu líčená?
3: Knihou je celé jasné méně. Okolo 200 do 250 milionů knižných titulů, to jsou se vědomostnice věstí, přičímž se letně přes 2 miliony přidružíte.
2: Na to může Hannes vodně a noci čítat.
1: Ale jadu raczej kopańcu raczej.

0: šlinky bez časnika a snano tež bez radia. Potom minúce bychu dženca svišeli za kýva nám konste dženia vulka horca da snano samo rekord štyrce, oko štyrce či stopňu boka zabavieščana meteorologojo je napo dživečich dalši novinky za našu domiznu, za našu vúžicu ma Katka spřijotovaná.
1: Serbski Rozvoz. Povjesce. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Šularje na serbskih šulach maja tutun tođen skročenu vučbu. Mesto 45 menšinskih so jenož pohođinske šulske hođine vodmjevaja. Napšikvat na vši šuli Vortlice. S tým sú šie předmete zaručené praj navodnica Diana Šočina. Na budovském serbském gymnáziu maja miešincu mies skročenými hodinami a koncom po 6 hodine, tak direktor René Jacvok. Navodnica Radvorskej vyššie šule Diana Vočerjová zdieli, že maja šulario cuvý deň po 5 hodine svobodné. V Ralbicach sme až štvrtk a piatk po 2 hodine skročenú vúčbu. Tež v Slepom je so šulské viednictvo za skročené šulské hodiny za tuto týden rozsudživo. Všetky naprašované šule dodáča, zo všetnie aktuálne rozsudža. V obsedžeri Radvorského rodu Floriani Heilbronneri je so včera bronzová tafla nímskej založby za pomník oškyt přepodala. Ona má na financiálnu podpieru založby při ponoveniu rodu dopomínač. Privátni daričeljo a vunožky loterie Glücksspirale sú ponovenie jednače historických voknov zmožnili. Cokonje je so 5,40 € za to darivo. Radvorský rod je jeden z 880 pomníkov škýtaných objektov nímskej, ktorýž sú ze spichovaniu profitovali. Na Vokličanskej kupie je kur Lipa včera večer pred 186 zjavnú probu převied. Na přeprošenie Vokličanského viesného tovarstva zaspieva kur pod hujem nebiom najšelakoriše serbske štučky. Na poslední probie do lečnej přestavky predstavujú tradicionálne a moderne serbske spievy. Kletu aprilu hotuje so Lipinjo na vosebity koncert skvadnostne 120-letného jubileja založenia kura s novým oratorium Jezusove dživy Felixa Brojera. Vokres Budešin zaselňa svoju penežnú podpieru za zamierový zviazk Vúžiska jezorina Sakska. Za leto 2027 so dohromady 384 € s popfatkou k dispozícii staja a za 2028 nímale 320 € Zamierový zviazk koordinuje turistické vúviče Vúžiskej jezoriny a pomáha pri marketingu, vúvivaniu infraštruktúry a regionálnym zromadným dželem. S vyšším finančným angažmangom maja so přichodne s pomocou spichovania väčšie projekty zvoprodžič. Na letuším sympóziu dovážnosti za vomiostvoje sledženie v Irske vopčili so tutun týdžen serbska vomiotča Karoline Kraucec. Téma rigatun raz, kak so vomiostvoje sledženie s menšinovými rečimi rozestaja. Kraucec pokazuje svoju instaláciu Rč, Rč, kýž zabiera so s tým, kak je so serbština vieje svojbie přes brunicu zubiva. Vomilče rysuje přesedlenie svoje právoky z vojorovského regiona do Delnie Vúžice a potom do Hornie Vúžice. Poveda vo vopkadnej serbštine z kotrejšie votrostva a vo svojich tučasných pracovaniach svojim dječom hornoserbštinu naučiť. To bych ju povesť, že kotrež namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Temperatúra stúpa biehu dňa na hačtoci a cicoči stopňu. K tomu svunco, svunco a hýšte viac svunca vočakujeme. Nímale žanem ročele dženca nevúľadame, tež v prichodných dňach býva stane horcišo a horcišo. Nedželu vočakujeme samo 40 stopňov, to zakske dotalište nemiachme.
0: Na druhách šitko, dere beží bliskače, žane nímam poskytku. Tuž vám dobrú a viestu jezbu hišče serbským rozvozom. Hač do dživečích.
1: Serbský rozvoz.
0: A zanku reacenej.

krótko do cibidl ginadževeče. Voni praja haj, a minja tyž haj. Kolipa je včera přeprosiła na vjesni kupje we Voklecach na zjavnu probu, a tam su zaspěvali. 180 připosłuchariów pod tvojim nebjom su naličili a su se krásne serbske stučki naposkali. Napríklad moderne spilby kajš Nichto nebes mačere, Kvovades Vúžica, aber tyž Daisy Dogs přečeljo.

Se s vami rožok na váš. Jo uščovanie chyla se Južana Köln. Se víče predstajome vám knih vývod Sarajského instituta. Novosti ze Slepiko zmijome za vás. A s rusojského rycu, co my se tekešči zaberáš, při mikrofóne bužo víče Diana Šejcova za vás. Ja groním vám na zase slyšanie. Ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Pežovajša kšasne svinsne vedpodňo na chvodnom miestašku. Ja co regápen zmijome zase spätobnejšie temperatúry.